0: pihen a hegyen a turista, a turista, a turista, és bánatában megeszi a cobogját.
1: Se svým břebenem na jednu louku, kde mladý ovčák v rozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tedy ho ovčák nepoznal.
2: Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta.
3: Ach, milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou na nic ani nepomysliv. Tu skočí mi ta ženská na krk a nechce se mne živou moci pustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice a tam jí nějak odbít, ale nejsem v stavu. Nohy pode mnou klesají.
1: No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale ne nadlouho, protože musím zase pást. Asi na půl cesty ji odnesu.
3: Je, i to budu rád.
2: Slyšíš ty, chyť se mne,
1: křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, však ho to taky dost brzo mrzelo i myslil si, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby ji tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout? Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic, vyndá druhou, káča neví ještě nic.